oči cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Tisíce světel tu svítí, odevšad za